Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boží bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí týž neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je pobité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: mai sem sacristan, sem domšik o sonu, me bidlo sem.
1: Ejsa, koltaj kolegove, mače drouče.
0: Eblepci, alafance, bluv suho, a český stan.

0: že jsem udrbaně jak i větrný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo tvůj zakrvavený.

0: Plečas cedričiečem, prosil skrade kadec. Meine Herr, meine Herr!
1: Ale panove, přísaha, vždyť se zveče o život. Prvá bradele, smilovali.
0: Kleče si jako nyně, spadelec, pokrytec, okupa, aj vohanější smrti prvnete.
1: Prvá bradele, to je su žerky. Já nejsem pítec, který vás nepatřím. Já nejsem ještě nenarodil. Já nejsem tým budoucnosti. Smilování. Smilování.
0: Má dnes kudáš o duši svou. Jejíž bohem...
1: Smilování.